Sviatišaho, vselenského archiereja našeho ľva, papu rímskaho, preosviaštenišaho archiepiskopa i mitropolita našeho Kyrionu, vesviaštený český diakonský no český čin, predržaštia vlasti naša i vsevojinstvo, blahorodných i prísno pominajem k titrej blahoditelej sviatého chrama sého, i vsich vás pravovírna Christian da pomianet Hospod Boh vo carství svojem, vsehdananí prísno i vo

Koli sme vstali, prijali božestvené, sviaté, prečisté, besmertné, nebesné i živototvorné, čudesné, Christove tajné, dostojno poďakujme Hospodu. Zastaň, spas, pomiluj i ochraň nás, Bože, svojou blahodaťou. S prosbou o povnocinej, sviatej, pokynej, bezhrišnej, cielej deň,

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

Teď už cítím, jak sprintuje čas. Ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. A zůstane věčných i těch pár chvil.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.
1: Koncerty, divadlo, výstavy i zajímavá setkání. To vše přinesou v následujících týdnech na několika místech Slovenska Dny české kultury, na jejíž letošní ročník vás pozveme. Poté se vydáme za mužem, který českou uměleckou scénu spolu vytváří už několik desetiletí. Miloň Čepelka prošel během svého života rozhlasem, literaturou i divadlem. Nejvíce si ho ale spojujeme s legendárním divadlem Járy Cimrmana. A právě letos má k bilancování mimořádný důvod. Slaví 90. narozeniny. Jeho tvorba nás ostatně bude provázet celým dnešním pořadem prostřednictvím písní, které otextoval. U poslechu českého magazínu vás vítá Lenka Samueli.

0: Od začátku září až do konce listopadu propojí 6 slovenských měst už 33. ročník Dnů české kultury. Zajímavé akce najdete v Košicích, v Bratislavě, Martině, Michalovcích, Staré Lubovni a Trebišově. Za více než 3 desetiletí své existence si akce vybudovala pevné místo v kalendáři české komunity na Slovensku. Co přinese její letošní pokračování a na které události by návštěvníci rozhodně neměli zapomenout? To už nám přiblíží předsedkyně Českého spolku v Košicích Dagmar Takáčová.
1: Dny české kultury na Slovensku jsou výjimečné tím, že je to jediný festival české kultury na Slovensku, jediný program, který souborně představuje výběr ze současné české kultury od výstav přes koncerty, literární programy, přednášky, společenské programy. A je jedinečný také tím, že ho děláme vlastně už 33. rokem, což samozřejmě není maličkost, protože je to nejen finanční zajištění toho festivalu, které samozřejmě není bezvýznamné, a vděčíme za něj Fondu na podporu kultury národnostních menšin a Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, ale je to také organizační, logistické zajištění festivalu, které je nesmírně náročné, a nebýt toho, že tým, který festival připravuje, je už zkušený, velmi zodpovědný a pracovitý tým, tak by to asi těch 33 ročníků nebylo možné uskutečnit.
0: Komu je tedy festival Dny české kultury určen? Jenom pro Čechy žijící na Slovensku? A nebo se snažíte ukázat to nejlepší z té české kultury aktuální i těm Slovákům, kteří jsou tady doma?
1: Česká menšina na Slovensku má jednu velkou výhodu, a to, že český jazyk je ještě stále srozumitelný pro slovenskou většinu. Právě tohleto využíváme a pro festivalu zařazujeme i nejen koncerty, výstavy, kde by, řekněme, ten jazyk nebyl až tak důležitý, ale můžeme si dovolit zařadit i literární programy, dokonce v letošním ročníku i 2 divadelní představení, protože i slovenská většinová kulturní společnost může takto velmi pohodlně nabídku toho festivalu využívat.
0: Co nás tedy letos v Košicích hlavně čeká?
1: No, můžeme začít hned prvním z košických programů, a tím je výstava Rytmy, algoritmy v muzeu Vojtěcha Lefflera od 17.9. do 31.10. Podle slov kurátorky této výstavy, docentky Štěpánky Bělešové z Muzea umění Olomouc, které nám výstavu zapůjčilo. Výstava se zaměřuje na volnou tvorbu několika generací autorek, které ve své tvorbě pracují s linií a rytmem. Pro naši letošní výstavu bylo vybráno 10 českých a slovenských autorek rovným dílem, 5 českých, 5 slovenských. Zdánlivě jednoduchá, prostá a elementární linie, čára, škrábanec či dotek hrotu tušky nebo pera se v jejich uměleckém podání stávají nástrojem, který je schopen, podobně jako v geometrii, vytvářet samostatný, svébytný a nezávislý prostor. Zastoupenými autorkami jsou Klára Bočkajová, Květoslava Fulierová, Dagmar Havličková, Inge Kosková, Miriam Macku, Eleonora Pražáková, Vanda Mesiariková, Milena Valušková, Lenka Kučerová a Radka Žáková. Tato výstava ale bude jenom v Košicích, bohužel, protože je to výstava velmi zajímavá a krásná, a já samozřejmě všechny posluchače na tuto výstavu zvu, bude trvat až do 31.10. Následující 2 programy věnuje do festivalu Verejná knižnica Jána Bokácia v Košicích náš věrný spolupracovník po mnoha léta ve festivalu Dní české kultury. Prvním z nich je prezentace knihy Františka Cingera Přátelé Arnošta Lustiga očima Františka Cingera, a druhým výstava Jaroslav Ježek a Slovensko. Obě jména Arnošt Lustig i Jaroslav Ježek nejsou ve slovenské kulturní veřejnosti neznámá, přesto se jistě návštěvníci mohou dozvědět řadu zajímavostí o těchto dvou osobnostech české kultury. Prezentace je připravena 21.9. v 16.30 ve veřejné knihovně Jána Bokácia na Hvězdoslavově ulici číslo 5. a následující den 22.9. v 16 hodin se tam též otevře zmíněná výstava, která bude trvat až do 29.10. Tentýž den jako vernisáž je připravena i lahůdka pro milovníky hudby. V zahajovacím koncertu Dní české kultury si vyslechneme známé dílo, ale známé ve své symfonické podobě, Mou vlast Bedřicha Smetany, ale tentokrát v úpravě pro klavír českého skladatele Jindřicha Kána z Albestů v podání vynikajícího českého klavíristy Matyáše Nováka. V roce 2026 si totiž připomínáme 100 let od úmrtí Jindřicha Kána z Albestu, všestranného hudebníka, jehož odkaz tak trochu zavál čas. Velký prostor v Kánově tvorbě zajímají transkripce děl jiných autorů. V tomto směru vyniká přepis Smetanova cyklu Má vlast pro solový klavír. Zatímco Smetanova úprava pro klavír čtyřruční je notoricky známá a hojně uváděná, s Kánovou verzí je to přesně naopak. Je prakticky neznámá a uváděná zcela výjimečně a kompletně nebyla dle dostupných zdrojů uvedena do chvíle, než ji pro hudby milovné posluchače nastudoval právě klavírista Matyáš Novák. Po hudební stránce se jedná o velmi zdařilý, byť technicky i výrazově nesmírně náročný kus. Kánova úprava je srovnatelná s nejzdařilejšími transkripcemi France Lista, ba místy je dokonce předčí. Srdečně vás tedy zveme 22.9. v 18.30 do Východoslovenské galerie v Košicích, kde zazní v rámci jednoho večera legendární Má vlast Bedřicha Smetany ve fenomenální úpravě Jindřicha Kána. A musím říct, že to bude slovenská premiéra této úpravy. Tentýž koncert, věnovaný Dnu české státnosti ve spolupráci s velvyslanectvím České republiky na Slovensku, zazní o dva dny později, 24.9. v Pálfiho paláci v Bratislavě.

I další košický program je klasická hudba. Kvarteto Martinů, které v Dnech české kultury opakovaně účinkovalo, slaví 50. jubileum svého působení, které oslaví spolu s posluchači na košickém koncertu 7.10. ve Východoslovenské galerii a 8.10. v Turčanské galerii v Martině. Kvarteto Martinů, Lubomír Havlák, Adéla Štajnochrová, Martin Stupka a Jitka Vlašánková patří mezi významné představitele české kvartetní školy. První zkouška kvarteta se konala 6. října 1976 a soubor si připomene v letošní sezóně toto výročí na mnoha koncertech jak v Česku, tak i na zahraničních zájezdech. A oba datumy koncertu ve Dnech české kultury budou tedy víc než symbolické. V Košicích zazní Dvořákův smyčcový kvartet Azdur opus 105 a smyčcový kvartet číslo 1 E-moll Z mého života Bedřicha Smetany. Martině pak o den později místo Dvořáka uslyší posluchači smyčcový kvartet číslo 2 Bohuslava Martinů. Český spolek v Košicích přispěje do letošního festivalového programu i vlastní uměleckou tvorbou svých členů. Podání ženského sboru Českého spolku v Košicích zasní v seminárním kostele svatého Antona Paduánského v sobotu 10.10. v 18 hodin kantáta Magnificat současného skladatele Kim Andre Arnesena za doprovodu Košického smyčcového orchestru Musica Juvenalis, solistky Michaely Várady a dalších sborových i solových hostů. Soubor Ozvena z Vranova nad Topolou a ženský pěvecký sbor Fiori di Gioia z Nových Zamků. Fenomén slovenské strely aneb, jak novinářka objevuje zapomenuté příběhy. Je název programu, a to 13.10. v 17 hodin ve Slovenském technickém muzeu v Košicích a 14.10. v zařízení, které se jmenuje Trilium a je ve Staré Lubovni. Co to byla slovenská strela, možná dnes už ví jen ti dřív narození. A jaké to je jet slovenskou strelou a objevovat příběh zapomenutého geniálního vynálezce Josefa Sousedíka, který pro luxusní prvorepublikový expresní vůz vymyslel hybridní pohon. A jakou cestu je potřeba urazit od nápadu přes vytvoření podcastové série až k napsání knihy pro děti s názvem Strela. Přijďte si poslechnout povídání nejen o práci rozhlasové reportérky Michaely Veteškové, novinářky, vedoucí kulturního zpravodajství Českého rozhlasu, vysokoškolské pedagožky na Palackého univerzitě v Olomouci a také autorky divadelních her a knih pro děti. 15.10. začíná nová koncertní sezóna Státní filharmonie v Košicích a je pro nás ctí, že do programu Dní české kultury 2026 nám věnuje zahajovací koncert této sezóny, v němž pod taktovkou českého dirigenta Tomáše Braunera zazní i velké dílo Antonína Dvořáka, jeho Novosvětská symfonie. Ze zcela jiného konce spektra české kultury bude představení v Městském divadle v Košicích, které nese název Pánská šatna aneb Mušketýři v Mexiku, ve kterém účinkují hvězdy české divadelní scény Jiří Lábus, Martin Dejdar, Petr Vacek a další. První představení ve čtvrtek 15.10. bylo vyprodáno během několika dní. Na druhé, které nám Městské divadlo Košice věnovalo do festivalového programu, tedy 16.10., vstupenky ještě

trochu rozverném duchu bude pokračovat program v Městském divadle i následující den, tedy 17.10., kdy uvedeme divadelní představení souboru Karel Čapek z Děčína a to představení se jmenuje Casanova na Duchcovském zámku. Hluboce lidská komedie popisuje poslední dny slavného milovníka žen a světoběžníka, které strávil na zámku v Duchcově. Osamělý, stárnoucí, vystavený intrikám a útokům, zde píše své paměti, které se později staly světově proslulými. Autor připsal do děje ještě jeho poslední lásku Joffie. V prosinci 2025 bylo České ochotnické divadlo zapsáno do seznamu světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO jako pozoruhodný kulturní fenomén. V České republice je totiž víc než 3,5 tisíce amatérských divadelních souborů, ve kterých účinkuje 110 tisíc amatérských herců. Takových, jako je i zmíněný vynikající soubor Karel Čapek, dlouholetý soubor vysoké kvality. Emilie Ruth Tobolářová, sestřička z domu trubačů. Jedna z prvních diplomovaných sester a zakladatelská osobnost v oboru vzdělávání zdravotních sester v Československu. V životě plném zvratu jí touha po vzdělání a poslání zdravotnice dovedly přesně před 100 lety až do Bagdádu, kde se stala oporou paní doktorky Vlasty Kálalové, lékařky známé českým čtenářům z románu Doktorka z domu trubačů od spisovatelky Ilony Borské. Po všestranné praxi v tamní československé nemocnici působící v podmínkách orientu 20. let 20. století již Emilii nemohlo nic překvapit. Cílevědomá, samostatná, jazykově vybavená žena rodinný život obětovala pomoci jiným a službě státu. Jako dlouholetá ředitelka první státní ošetřovatelské školy určovala směr vzdělávání československých zdravotních sester a byla respektovanou osobností v odborných kruzích doma i v zahraničí. Vynikající profesní dráhu Emilie Ruth Tobolářové ukončil komunistický režim. V roce 2018 byla in memoriam udělena medaile Alice Masarykové nejvyšší vyznamenání Československého červeného kříže. Přednáška Martiny Fialkové, novinářky a praneteře Emilie Ruth Tobolářové, doplněná projekcí, je věnována tedy stému jubileu bagdádského dobrodružství Emilie Tobolářové a čeká vás v Českém spolku v Košicích na hlavní 70 21.10. v 18 hodin. Ve čtvrtek 22.10. v 16 hodin se potěší příznivci dobré české kuchyně, která má dlouholetou tradici nejen jako kulinářský fenomén, ale také jako výrazný český kulturní fenomén. Přijďte tedy na vernisáž výstavy Státní vědecké knihovny v Olomouci s názvem O umění kuchařském do muzea Vojtěcha Leflera v Košicích. Čekají vás mnohá příjemná překvapení.

0: Program letošního festivalu je bohatý. Pokud některé z akcí nestihnete, nemusíte smutnit. Na reportáže ze Dnu kultury nebo přenos koncertu se můžete těšit i v českém magazínu. Co návštěvníky dále čeká?
1: A to už budou košické programy festivalu pomalu finišovat. Československé reminiscence je název varhanního koncertu věnovaného výročí vzniku Československé republiky, který si v podání českého virtuóze varhanní hry Přemysla Kšici můžete vyslechnout v neděli 25. 10. v 16 hodin v kostele Královnej pokoja na ulici Milosrdenstva v Košicích. Stejný koncert zazní den předtím v kostele Sedem bolestnej Panny Márie v Martině. Jsou myšlenky a ideje, které vyústily v roce 2018 do vzniku Československé republiky, platné i dnes. Přijďte se nad tím zamyslet k pomníku Tomáše Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika v Košicích v den 108. výročí vzniku republiky 28. října 2026 v 16 hodin. Abychom nezapomněli i na společenskou část Festivalu Dny české kultury 2026, musíme samozřejmě uvést i slavnostní svatováclavskou bohoslužbu v sobotu 26. 9. v 16 hodin v jezuitském kostele na Komenského ulici v Košicích. Tu bohoslužbu dává sloužit Český spolek v Košicích každý rok, protože svatý Václav je hlavním patronem České republiky a česká komunita v Košicích si jeho památku také samozřejmě připomíná. A následující den v neděli 27. 9. v 15 hodin v restauraci Kongres hotelu Centrum v Košicích oslavíme tenhle svátek svatováclavským posvícením lidovou, veselící lidovou zábavou, jejíž podstatou bude koncert české cymbálové muziky Aleše Smutného z Brna a na které, jak doufáme, se dobře zabavíme. Košické programy Dní české kultury zakončí potom výstava ve veřejné knižnici Jana Bokácia, která se jmenuje 100 okamžiků ČTK. Před více než 100 lety byly položeny základy obrazového zpravodajství České tiskové kanceláře, když tehdy státní tisková agentura najala první fotoreportéry a v roce 1924 začala poskytovat takzvanou fotoslužbu. Od několika fotoreportérů a několika fotoreportáží týdně dospěla produkce fotospravodajství ČTK k více než 100 tisícům snímků ročně. Pravidelně jej tvoří 20 stálých fotoreportérů a fotoreportérek a zhruba stejný počet příležitostných spolupracovníků. Větší tým profesionálních fotoreportérů v současnosti v českých médiích nenajdete. Cílem expozice 100 okamžiků je ukázat, jak se jejich práce vyvíjela po stránce obsahové, organizační, ale také technologické. Výstava 100 okamžiků neobsahuje 100 snímků, jak by mohl název napovídat. Pro původní exteriérovou verzi na 20 oboustranných panelech autoři vybrali 167 z více než 2,5 milionu snímků z produkce ČTK, které jsou k dispozici online. Jsou mezi nimi i některé fotografie, které se dočkaly digitalizace v rámci společného projektu ČTK a Národní knihovny a k vidění byly vůbec poprvé. Na digitalizaci ještě čeká dalších 6 milionů snímků z více než 100leté produkce ČTK. Vernisáž výstavy je přichystána na 4.11. 16. hodinu ve veřejné knihovně Jana Bokácia a bude trvat do konce měsíce. Tatáž výstava je aktuálně zpřístupněna v zemplínské knihovně Gorazda Zvonického v Michalovcích. A od 6.10. do 30.10. bude také v Lubovňanské knihovně ve Staré Lubovni.

A pak je tu ještě několik mimo košických programů, které v Košicích neuvidíme nebo neuslyšíme. Prvním je koncert Pocta kvartetním velikánům od Beethovena ke Dvořákovi. To je název komorního koncertu, který zazní v základní umělecké škole Jána Melkoviča ve Staré Lubovní 22.10. v 17 hodin a o den později 23.10. v Trebišově v kostele Návštěvy Panny Marie v 19 hodin. Zazní díla Ludvíka van Beethovena, Josefa Suka a Antonína Dvořáka. Dana Truplová, první housle, Radek Trupl, druhé housle, Mikuláš Čech, viola a Kristýna Bělohlávková, violončelo, jsou vyhledávaní zkušení hudebníci, kteří koncertují solově, tak jako členové orchestru Národního divadla nebo Státní opery v Praze. Jako ambiciozní všestranní umělci mají také bohaté zkušenosti s komorní hudbou. A právě v jejich podání si zmíněné dva koncerty budeme moci vyslechnout. Dalším z programů, které uvidí diváci pouze mimo Košice, ale košičtí diváci vlastně tuto výstavu viděli už před 2 lety, je to výstava Jan Amos Komenský Labyrint světa. Tato výstava propojuje nadčasové myšlenky učitele národů Jana Amose Komenského s ilustracemi Miroslava Hupticha. České centrum Bratislava iniciovalo tuto výstavu, aby připomnělo důležité výročí spojené s Janem Amosem Komenským. V roce 2020 to bylo 350 let od jeho smrti, v roce 2022 430. výročí jeho narození a v roce 2023 to bylo 400. výročí vzniku Komenského textu Labyrint světa a ráj srdce. V Labyrintu světa a ráj srdce, nejznámějším díle Jana Amose Komenského, putuje hlavní hrdina městem, jehož podoba slouží autorovi jako alegorický obraz světa. Návštěvník výstavy přes vybrané texty prochází labyrintem světa, konfrontuje symbolický příběh se stavem dnešní společnosti a zůstává ohromen aktuálností Komenského úvah o lidských vlastnostech a motivacích jejich chování. Úryvky textů v kurátorském výběru Jaroslava Anděla, citlivě propojené s jedinečnými kolážemi Miroslava Hupticha, oceněnými Magnezií literou v roce 2019, vytvářejí esteticky silné vizuální celky. A tuhle tu zajímavou výstavu uvidí návštěvníci ve Staré Lubovni, v Lubovňanské knihovně, od 4.11.2026, kdy v 16 hodin bude vernisáž této výstavy a mohou si ji prohlédnout až do 28.11.2026. Výstavou, kterou neuvidí košičtí diváci nebo návštěvníci výstav letos, ale doufám, že ji uvidí v příštím roce, je výstava Fotbalové okamžiky, fotografická výstava ČTK. Představuje výběr nejlepších sportovních snímků s fotbalovou tematikou z archivu ČTK. Letopočty končící šestkou přinesly v dějinách fotbalu velké množství významných událostí, jejich výročí si připomínáme v roce 2026. Je to už 50 let, co Antonín Panenka svým geniálním penaltovým trikem otevřel Československu dveře k titulu mistru Evropy. O 20 let později česká reprezentace došla až do finále Eura ve Wembley. Ale šestky hrály významné role už mnohem dřív. V roce 1886 začali hrát fotbal jako první v českých zemích studenti na Roudnickém gymnáziu. O 10 let později se na Císařské louce uskutečnilo první derby Sparta Slavia.

V rámci festivalu Letní filmová škola, jehož je ČTK jedním z hlavních mediálních partnerů. Tak tyhle fotbalové okamžiky uvidíte v Zemplínské knihovně v Trebišově na Štefánikově ulici 53 od 4.11., kdy je v 16 hodin její vernisáž, až do konce měsíce.

A poslední výstavou, která v Košicích už byla, ale ve Staré Lubovni ještě ne, a proto ji tam dovezeme letos, bude výstava, která se jmenuje Zátopek, když nemůžeš, tak přidej. Je třeba slovenské veřejnosti představovat takový fenomén, jako je Emil Zátopek? Myslím si, že takhle slovně ani ne. Ale ti, kdo se o něm budou chtít dozvědět mnohé zajímavosti, mohou navštívit výstavu ve Staré Lubovni od 6.11.

6., kdy bude mít vernisáž v 10 hodin, až do 30. 11., kdy bude ukončena. Výstava bude přístupná v prostoru, který se jmenuje Dufarty ve Staré Lubovni. V závorce uvádíme do propagace Dom Mešťana. Tak starolubovňáci asi vědí, kde to je. Tuto výstavu pořádá Český spolek ve Staré Lubovni ve spolupráci ještě s některými místními sdruženími a s městem Stará Lubovňa. A protože právě teď mluvím o té spolupráci, tak musím ještě zmínit také to, že celá léta s námi ve Dnech české kultury spolupracují naši stálí partneři. Jsou to především Český spolek ve Staré Lubovni, jak už jsem řekla, pak Český spolek v Martině, pak je to samozřejmě už zmíněné České centrum v Bratislavě, letos i velvyslanectví České republiky v Bratislavě. Pak jsou to regionální knihovny, jako je Zemplínská knižnica Gorazda Zvonického v Michalovcích, Zemplínská knihovna, anebo Zemplínská knižnica, abychom byli přesní v názvu, v Trebišově, Lubovňanská knižnica ve Staré Lubovni, Muzeum Vojtěcha Lefflera v Košicích, Verejná knižnica Jána Bokácia v Košicích, Štátná filharmonie v Košicích. Letos je to také poprvé městské divadlo v Košicích a doufáme, že bude naším spolupracovníkem i po další léta. A máme spolupracovníky také v zahraničí, je to například sdružení České kořeny v Praze, které vede Martina Fialková, kterou právě uslyšíme v jedné z přednášek Dní české kultury. Je to také sdružení, které nám zprostředkovává množství hudebních programů v mnoha předcházejících letech Dní české kultury a je tomu i letos, kdy zprostředkovává dva koncerty podsta kvartetním velikánům a také onu zmíněnou přednášku, tak tam také velmi pěkně děkujeme. Nesmíme zapomenout také na farnosti, protože v mnohých kostelích se nacházejí kvalitní hudební nástroje a to jsou varhany. A tak spolupracujeme právě pro tuhle kvalitu varhan i s farností Královnej pokoja na Košickém juhu, také z farnosti Sedem bolestnej Panny Márie v martinské farnosti Martin Sever, kam jezdívá dlouhá léta zpívat vánoční koncert i náš ženský sbor Českého spolku. A potom nejnověji, poslední léta, je to farnost návštěvy Panny Márie v Trebišově, kde je kaplanem pan kaplan Boris Byčánek, který dříve sloužil léta české bohoslužby pro krajany v Košicích. Tak těmhle všem patří náš velký dík za dlouholetou, kvalitní, velmi vstřícnou a s láskou poskytovanou spolupráci. Děkujeme.

0: Tenhle národ střídá chvíle velikářství a naprosté méněcenosti. A Jára Cimrman zažil obojí a obojí reprezentuje. Je buď génius, nebo naprosto neúspěšný vynálezce. A my Češi se v tom vidíme, protože se současně litujeme, ale zároveň si připadáme jako mistři světa. Cituje Miloně Čepelku divadlo Járy Cimrmana, které pomáhal zakládat a dodnes je jeho stálým členem. Do srdci diváků se zapsala především jako mamka Žílová ve hře Akt, princ Jasoň a Drsoň v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký, nebo Vilný hrabě Ferdinand von Zeppelin ve hře Hospoda na Mítince. Vystoupil také v semináři z představení z Alba s názvem Proso.
1: Dámy a pánové, víte, Cimrmanova cesta k operetě nebyla lehká. Jako ve všem, co dělal, chtěl i zde dosáhnout absolutní dokonalosti. Cimrmana libretistu například nejvíce znepokojovala otázka rýmu. Takové rýmy jako krása, jása, nese, v lese, beru, všeru, dceru, které nám připadají dokonalé, že? Považoval on za polorýmy. Posluchač měl podle něho právo na naprostý souzvuk, nikoli jen na nějaké přibližné souznění. A tato úvaha dovedla Cimrmana až k teorii absolutního rýmu. Jejím základem je tvrzení, že dokonalý rým lze vytvořit pouze opakováním téhož slova. Uveďme si ukázku z jeho operety Uhlířské Janovice. Je to árie uhlíře Jana. Miloval jsem děvče krásné, měla oči tuze krásné, vlasy měla jako len, na políčku plela len. Naše staré hodiny bijí 4 hodiny. Sotva jsem s ní pohovořil, řekla, abych pohovořil, zda mi staří dají dcerku. Tu jsem viděl venku, dcerku. Naše staré hodiny bijí 4 hodiny. A tak dohodla se svatba a brzičko byla svatba. Bydlíme teď na statku, rodiče též na statku. A ještě refren. Naše staré hodiny bijí 4 hodiny. Jak sami slyšíte, verše opravdu znějí velice libozvučně. Ovšem, náročnější posluchač se, myslím, přesto neubrání pocitu, že dokonalosti rýmu bylo dosaženo jaksi na úkor obsahu. A Cimrman proto hledal způsob, jak sice zachovat absolutní rým, ale neomezovat tím myšlenkovou stavbu verše. Tento způsob našel zavedením takzvané akustické konstanty. Co to bylo? Princip spočíval v tom, že se každý verš uzavíral stejně znějící, velmi zpěvnou skupinou slabik, která však nedávala v daném jazyce významový smysl. Tyto Cimrmanovy konstanty vzbudily svého času značný ohlas, jak o tom svědčí například dnes už zlidovělá balada o kuplířce z Frýdlantu v severních Čechách, která po okolních vesnicích skupovala hezká chudá děvčata pro svůj pochybný podnik. My tu vladu určitě znáte. Ocituji jen část. Jede paní z Frýdlantu, dí a dí a dá. To je ta konstanta, dí a dí a dá. Co si přeje paní z Frýdlantu, konstanta, dí a dí a dá. Přeje si dceru, dí a dí a dá. Která to má býti, dia diada, má to býti růžena, dia diada, a my vám ji nedáme, dia diada, a my si ji vezmeme, dia diada. Z dalších mistrových konstant, no snad jen ty nejúspěšnější, z domácích například konstanta bač bač juchare, která je dodnes známa na Klatovsku. A nebo velmi známé podřibské kábrt. A ze zahraničích aspoň košické joj, alpské hojdaláridy, za oceán proniknuvší já. A v Indii, ano, v Indii zdomácnělý pokřik fotbalového mužstva, které se dožaduje předčasného ukončení zápasu konstantou nehru.
0: Miloň Čepelka pochází z východních Čech a původní profesí je učitel českého jazyka a literatury. Právě na Vysoké škole pedagogické se seznámil také s oběma duchovními otci Járy Cimrmana, Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svirákem. Od učitelování, které, jak se ukázalo, ho příliš nenaplňovalo, pak odešel do Československého rozhlasu na pozici redaktora, aby byl blíže své životní lásce, literatuře. Té se věnoval celý život díky psaní poezie, haiku a prózy. Známý je ale též jako autor několika televizních a rozhlasových her nebo písňových textů. A také jako moderátor v rádiu. Letos, 23. září, slaví 90 let.

A jsme u konce dnešního vydání českého magazínu, ve kterém jsme vás pozvali na festival Dny české kultury a připomněli si životní jubileum cimrmanologa, herce a spisovatele Miloně Čepelky. Jsme rádi, že jste si udělali čas na poslech a věříme, že si nás naladíte i příště. Relaci pro vás připravila a od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Samueli a mistr zvuku Stanislav Hurdych. Vyrobila redakce národnostního vysílání Rádia Patria studio STVR Košice v září roku 2026. Přejeme vám příjemný zbytek dnešní.